Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Listen, my good friend. Listen how the story ends. Well, you know what they say.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

Přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek?

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolníci v Kroměříži zachraňují srnčata před sekačkami. Uherskohradišťská nemocnice nabízí těhotným ženám s hypertenzí možnost domácího telemonitoringu. A dnes se v Kroměříži odehraje finále okresního poháru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži vznikla dobrovolnická iniciativa Zachraň zvíře před sekačkou, která pomáhá chránit srnčata během sečení. Dobrovolníci pomocí dronů s termovizí kontrolují louky ještě před příjezdem zemědělské techniky a snaží se mláďata včas najít a zachránit. Každý rok při sečení v Česku uhynou desítky tisíc srnčat. Skupina nyní hledá další dobrovolníky, kteří by s akcemi pomohli i v dalších lokalitách Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem možnost domácího telemonitoringu. Budoucí maminky si tlak měří z pohodlí domova pomocí tonometru spojeného s aplikací. Díky tomu mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu budoucích maminek. V případě naměření rizikových hodnot může zdravotnický personál rychle upravit léčbu nebo doporučit další postup.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce i nadále finančně podporovat studijní program zdravotnického záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Reaguje tak na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu i stárnutí pracovníků ve zdravotnictví. Kraj proto plánuje univerzitě poskytnout další podporu přesahující 5 milionů korun. Podle hejtmana Radima Holiše je vzdělávání nových odborníků důležité pro zachování kvalitní a dostupné přednemocniční péče ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Dnes se v Kroměříži odehraje finále okresního poháru. Na stadionu Jošky Silného v Kroměříži se dnes v 17 hodin uskuteční finále poháru OFS Kroměříž. O trofej se utkají fotbalisté družstevníku Střílky a Spartaku Hulín. Organizátoři slibují atraktivní zápas i doprovodnou atmosféru. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek poputuje na charitativní účely.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice zve na melanomový den. Uherské Hradiště seká trávu podle počasí i potřeb města. A fotbaloví dorostenci ze Zlína porazili Sigmu Olomouc.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dnes zve veřejnost na tradiční melanomový den. Lidé si mohou bez objednání nechat zdarma zkontrolovat znaménka před začínající letní sezónou. Vyšetření probíhá na dermatovenerologické ambulanci od 8 do půl 11 dopoledne a poté od půl 1 do půl 3 odpoledne. Lékaři připomínají, že včasné odhalení melanomu může výrazně zvýšit šanci na úspěšnou léčbu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště letos přistupuje k sečení trávy podle aktuálního růstu a využití jednotlivých ploch, ne podle pevně daného kalendáře. Na frekventovaných místech nebo v parcích se tráva seká častěji. Některé lokality ale město nechává jako takzvané městské louky. Vyšší porost podle radnice pomáhá zadržovat vláhu a podporuje biodiverzitu.
0: Zlínsko.
1: Prezident Petr Pavel v úterý zahájil dvoudenní pracovní návštěvu Zlínského kraje. Plánu má mimo jiné navštívit střední školu leteckou v Kunovicích, základní školu v Boršicích na Slovácku či mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Podnikne i výšlap v doprovodu skautů na Svatý Hostýn na Kroměřížsku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbaloví dorostenci Zlína v předstihu slaví záchranu nejvyšší soutěže. Mladým Ševcům dala definitivní jistotu domácí výhra 1-0 nad Sigmou Olomouc. Vyrovnané utkání 28. kola na Vršavě rozhodl v 73. minutě Matěj Erban.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes je 4. června a můžu vám říct, že půlka roku 2026 je skoro za námi a já teda vůbec nechápu, jak se to tak rychle stalo. Dnes nám svátek slaví Daliborové, což je jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu dále nebo od slova oddalovat a boj. Jeho význam tedy znamená oddalovač boje. Tím pádem Dalibor je obdoba řeckého jména Telemachos, jež má stejný význam. V Česku máme okolo 8000 Daliborů a já jim přeji krásný svátek. Vám všem, co nás právě ladíte a posloucháte, jinak přeji hezký čtvrtek 4. června.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na 3 další lokality ve městě. Nově bude stavět v ulici Chropiňská, Třasoňova a Sokolovská. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být zahájeny v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září letošního roku. Celkem bylo v ulicích Kroměříže již instalováno 31 kontejnerových hnízd, z níž každé obsahuje 3 až 4 kontejnery. Z ulic bylo postupně staženo více než 300 klasických plastových kontejnerů.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantazy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolníci v Kroměříži zachraňují srnčata před sekačkami. Uherskohradišťská nemocnice nabízí těhotným ženám s hypertenzí možnost domácího telemonitoringu. A dnes se v Kroměříži odehraje finále okresního poháru.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži vznikla dobrovolnická iniciativa Zachraň zvíře před sekačkou, která pomáhá chránit srnčata během sečení. Dobrovolníci pomocí dronů s termovizí kontrolují louky ještě před příjezdem zemědělské techniky a snaží se mláďata včas najít a zachránit. Každý rok při sečení v Česku uhynou desítky tisíc srnčat. Skupina nyní hledá další dobrovolníky, kteří by s akcemi pomohli i v dalších lokalitách Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým krevním tlakem možnost domácího telemonitoringu. Budoucí maminky si tlak měří z pohodlí domova pomocí tonometru spojeného s aplikací. Díky tomu mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu budoucích maminek. V případě naměření rizikových hodnot může zdravotnický personál rychle upravit léčbu nebo doporučit další postup.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce i nadále finančně podporovat studijní program zdravotnického záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Reaguje tak na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu i stárnutí pracovníků ve zdravotnictví. Kraj proto plánuje univerzitě poskytnout další podporu přesahující 5 milionů korun. Podle hejtmana Radima Holiše je vzdělávání nových odborníků důležité pro zachování kvalitní a dostupné přednemocniční péče ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Dnes se v Kroměříži odehraje finále okresního poháru. Na stadionu Jošky Silného v Kroměříži se dnes v 17 hodin uskuteční finále poháru OFS Kroměříž. O trofej se utkají fotbalisté družstevníku Střílky a Spartaku Hulín. Organizátoři slibují atraktivní zápas i doprovodnou atmosféru. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek poputuje na charitativní účely.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska spolu řešíme celkem nostalgicky veselé téma, a to vaše oblíbené animáky z dětství. Ať už jsou to české animované pohádky jako Maxi Pes Fík, Pat a Mat, Ferda Mravenec, nebo ať se bavíme o těch zahraničních, jako Strýček Skrblík, Rychlá Rota, Šmoulové a další. Vždy ráno o víkendu jsme byli vylepení u televize a dívali se na všemožné animáky. A teď upřímně ani nevím, jestli tyto ranní pohádky v televizi stále chodí. U nás doma jsme měli dokonce Skrblíka nebo Kačeří příběhy na kazetě a chodilo to u nás neustále dokola. Pak jsme měli nahrané díly Asterixa a Obelixe, ale nejvíc vítězili Šmoulové a jejich písničky. No, doteď obdivuju rodiče, že to ve zdraví přežili poslouchat. Já doufám, že si teď taky vzpomenete na pohádky, které vás v dětství doprovázely,

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah, přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
3: Richarde! Co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: To se nám to hvízdá. Hraní zda na

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes je 4. června a můžu vám říct, že půlka roku 2026 je skoro za námi a já teda vůbec nechápu, jak se to tak rychle stalo. Dnes nám svátek slaví Daliborové, což je jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu dále nebo od slova oddalovat a boj. Jeho význam tedy znamená oddalovač boje. Tím pádem Dalibor je obdoba řeckého jména Telemachos, jež má stejný význam. V Česku máme okolo 8000 Daliborů a já jim přeji krásný svátek. Vám všem, co nás právě ladíte a posloucháte, jinak přeji hezký čtvrtek 4. června.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do další důležité fáze se posouvá dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého kina Květen v Malenovicích, která vyjde přibližně na 100 milionů korun. Původní záměr rekonstrukce bývalého kina se v posledním roce výrazně přepracoval. Nově má v centru Malenovic vzniknout multifunkční kulturní centrum. Součástí projektu zároveň zůstávají důležité veřejné služby. Pobočka České pošty, služebna městské policie, technické zázemí včetně trafostanice i kryt civilní ochrany. Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Rekonstrukce se dotkne celého objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy samotné realizace.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 4. června, kdy v tento den roku 1070 byl vyroben ve Francii první plesnivý sýr. Roku 1508 byl Ludvík Jagellonský korunován uherským králem. V roce 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón. V tento den roku 1896 Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil Ford Quadricycle. V roce 1912 se Massachusetts stává prvním státem USA, který stanovuje minimální mzdu. V tento den roku 1942 v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května říšský protektor Reinhard Heydrich. A v roce 1989 byly v Pekingu brutálně potlačeny studentské protesty na náměstí Nebeského klidu. 4. června se narodili americký spisovatel Robert Wagram, skladatel a kytarista Ota Petřina, herečka Veronika Jeníková nebo americká herečka Angelina Jolie. To byly události 4. června a já vám ten dnešní přeji co nejlepší.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. Finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes je 4. června a můžu vám říct, že půlka roku 2026 je skoro za námi a já teda vůbec nechápu, jak se to tak rychle stalo. Dnes nám svátek slaví Daliborové, což je jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu dále nebo od slova oddalovat a boj. Jeho význam tedy znamená oddalovač boje. Tím pádem Dalibor je obdoba řeckého jména Telemachos, jež má stejný význam. V Česku máme okolo 8000 Daliborů a já jim přeji krásný svátek. Vám všem, co nás právě ladíte a posloucháte, jinak přeji hezký čtvrtek 4. června.
1: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Páhlavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na páhlavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na 3 další lokality ve městě. Nově bude stavět v ulici Chropiňská, Třasoňova a Sokolovská. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být zahájeny v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září letošního roku. Celkem bylo v ulicích Kroměříže již instalováno 31 kontejnerových hnízd, z níž každé obsahuje 3 až 4 kontejnery. Z ulic bylo postupně staženo více než 300 klasických plastových kontejnerů.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací, vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
2: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. Učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
3: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
1: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska spolu řešíme celkem nostalgicky veselé téma, a to vaše oblíbené animáky z dětství. Ať už jsou to české animované pohádky jako Maxi Pes Fík, Pat a Mat, Ferda Mravenec, nebo ať se bavíme o těch zahraničních, jako Strýček Skrblík, Rychlá Rota, Šmoulové a další. Vždy ráno o víkendu jsme byli vylepeni u televize a dívali se na všemožné animáky. A teď upřímně ani nevím, jestli tyto ranní pohádky v televizi stále chodí. U nás doma jsme měli dokonce Skrblíka nebo Kačeří příběhy na kazetě a chodilo to u nás neustále dokola. Pak jsme měli nahrané díly Asterixe a Obelixe, ale nejvíc vítězili Šmoulové a jejich písničky. No, doteď obdivuju rodiče, že to ve zdraví přežili poslouchat. Já doufám, že si teď taky vzpomenete na pohádky, které vás v dětství doprovázely.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: zprávy.
1: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do další důležité fáze se posouvá dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého kina Květen v Malenovicích, která vyjde přibližně na 100 milionů korun. Původní záměr rekonstrukce bývalého kina se v posledním roce výrazně přepracoval. Nově má v centru Malenovic vzniknout multifunkční kulturní centrum. Součástí projektu zároveň zůstávají důležité veřejné služby. Pobočka České pošty, služebna městské policie, technické zázemí včetně trafostanice i kryt civilní ochrany. Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Rekonstrukce se dotkne celého objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy samotné realizace.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 4. června, kdy v tento den roku 1070 byl vyroben ve Francii první plesnivý sýr. Roku 1508 byl Ludvík Jagellonský korunován uherským králem. V roce 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón. V tento den roku 1896 Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil Ford Quadricycle. V roce 1912 se Massachusetts stává prvním státem USA, který stanovuje minimální mzdu. V tento den roku 1942 v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května říšský protektor Reinhard Heydrich. A v roce 1989 byly v Pekingu brutálně potlačeny studentské protesty na náměstí Nebeského klidu. 4. června se narodili americký spisovatel Robert Fulghum, skladatel a kytarista Ota Petřina, herečka Veronika Jeníková nebo americká herečka Angelina Jolie. To byly události 4. června a já vám ten dnešní přeji co nejlepší.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. Finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes je 4. června a můžu vám říct, že půlka roku 2026 je skoro za námi a já teda vůbec nechápu, jak se to tak rychle stalo. Dnes nám svátek slaví Daliborové, což je jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu dále nebo od slova oddalovat a boj. Jeho význam tedy znamená oddalovač boje. Tím pádem Dalibor je obdoba řeckého jména Telemachos, jež má stejný význam. V Česku máme okolo 8000 Daliborů a já jim přeji krásný svátek. Vám všem, co nás právě ladíte a posloucháte, jinak přeji hezký čtvrtek 4. června.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: I na Hradišsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jara Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na 3 další lokality ve městě. Nově bude stavět v ulici Chropiňská, Třasoňova a Sokolovská. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být zahájeny v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září letošního roku. Celkem bylo v ulicích Kroměříže již instalováno 31 kontejnerových hnízd, z níž každé obsahuje 3 až 4 kontejnery. Z ulic bylo postupně staženo více než 300 klasických plastových kontejnerů.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rygrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rygrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska spolu řešíme celkem nostalgicky veselé téma, a to vaše oblíbené animáky z dětství. Ať už jsou to české animované pohádky jako Maxi Pes Fík, Pat a Mat, Ferda Mravenec, nebo ať se bavíme o těch zahraničních, jako Strýček Skrblík, Rychlá Rota, Šmoulové a další. Vždy ráno o víkendu jsme byli vylepení u televize a dívali se na všemožné animáky. A teď upřímně ani nevím, jestli tyto ranní pohádky v televizi stále chodí. U nás doma jsme měli dokonce Skrblíka nebo Kačeří příběhy na kazetě a chodilo to u nás neustále dokola. Pak jsme měli nahrané díly Asterixa a Obelixe, ale nejvíc vítězili Šmoulové a jejich písničky. No, doteď obdivuju rodiče, že to ve zdraví přežili poslouchat. Já doufám, že si teď taky vzpomenete na pohádky, které vás v dětství doprovázely.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Do další důležité fáze se posouvá dlouho připravovaná rekonstrukce bývalého kina Květen v Malenovicích, která vyjde přibližně na 100 milionů korun. Původní záměr rekonstrukce bývalého kina se v posledním roce výrazně přepracoval. Nově má v centru Malenovic vzniknout multifunkční kulturní centrum. Součástí projektu zároveň zůstávají důležité veřejné služby. Pobočka České pošty, služebna městské policie, technické zázemí včetně trafostanice i kryt civilní ochrany. Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Rekonstrukce se dotkne celého objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy samotné realizace.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
4: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: Co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Servis, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je

0: Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Kroměříž a megahity 90. let. Drop.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíkaj!

0: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví dabl.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. Finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Tak mi to teda nandej. Nandej.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kroměříž.
1: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv však zoufalá.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

den si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaron a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno zber žeraku, co si jednou až po uších.

teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zrbnový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu, kteří bojovali o body do krajské soutěže družstev. Soutěž nabídla běžecké, skokanské i vrhačské disciplíny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a Hulín ovládl okresní pohár a slaví double.
1: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
1: Zlínsko.
2: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Fotbalisté Spartaku Hulín ovládli finále poháru OFS Kroměříž. Ve středečním utkání na stadionu Jošky Silného v Kroměříži porazili družstevník Střílky 2-0 a po triumfu v okresní soutěži slaví další trofej. O vítězství Hulína rozhodli už v první půlhodině Miroslav Samohýl a Ondřej Slaměník. V finále sledovali téměř 400 diváků.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

Radio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Radio Kroměříž, jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nemocnice v Kroměříži získala nová kojící křesla. Uherské Hradiště znovu zvítězilo v soutěži o keramickou popelnici a mladí atleti soutěžili v Uherském Hradišti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Gynekologicko-porodnické oddělení kroměřížské nemocnice nově využívá dvě moderní kojící křesla, která zvyšují komfort maminek při péči o novorozence. Mobilní křesla mohou zdravotníci podle potřeby přesouvat mezi jednotlivými odděleními a využívat je při kojení i péči o maminky a novorozence.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště potvrdilo svou dlouhodobou pozici lídra ve třídění odpadu. Město získalo už 10. vítězství v krajské soutěži o keramickou popelnici a v kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo po čtvrté za sebou. Ocenění převzali zástupci města na slavnostním vyhlášení ve Zlíně. Soutěž hodnotí výsledky třídění komunálního odpadu a podporu ekologického přístupu obyvatel.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení ve městě. Vzniknout má například nový bytový dům v ulici Družstevní s 12 byty pro rodiny i seniory. Další možnosti výstavby město plánuje také v lokalitě poblíž vlakového nádraží. Radnice zároveň pracuje s budovou bývalé pošty v centru města, kde by v budoucnu mohly vzniknout další městské byty a nové zázemí pro veřejné služby.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ve středu se v Uherském Hradišti uskutečnil krajský přebor družstev staršího žactva Zlínského kraje v atletice. Na stadionu AC Slovácká Slávia se představili mladí atleti z celého regionu.